0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Olivia Newton-John Physical. 9. Tublatanka vo veľkej škole dní. 8. Ivon Přenosilová Tak prázdná. 7. Peter Cmorik Nádych výdych. 6. John Lennon Just like starting over. 5. Postup do výročnej hitparády Peter Nať Až sa znova narodím. 4. Joe Dassin Le Petit Pao Chocolat. 3. Hanna Hegerová Penzión na Předměstí. A na dvojke je Kim Carnes Better Day with Eyes. Jednotku dostane aj dnes Richard Miller. Rieka.
1: Prvé miesto.